0: Animale, kojže džins. Troj vas tu serbskim razvosu, nove tim, kiš vas po dnju, po ranju veče. Milan Greulich, a ja, jako vočas, mamo dženca vujku češpjeno, a to sme zasa po cve vužic pa poču dženca rano.
1: Dobre ranje, haj, zadkula je čera s modostnými rečova, kiš su serbsce navuknili, vurisky svišime dženca rano. Dale zonime vo čerošim posiedzeniu budiskeho vokresneho semika, tam bie miest druhým strôvodnístvo téma. A poľadneme tež, što delnie v Užice, tam miachu konc týdženia zupokokot.
0: A dešta tam na poješte čítam Bart, Budešin, Kamenc a tež nebečíce po takým dosť informáciu, sva informáciu. Napríklad predstavíme vám tež dženca nového korespondentu ARD Praze. Danko Hendrik Šak je so rožanova osuva informácia o dženca ranotu, serbským rozvosu, hač dođi večich za vás.

0: ojca. Oskacim s tu serbskim rozvosu. Nedam je pečo džin a 20 či. Serbsce naboknič, to môžeš miestem na šelakore vašnje, hač online, abo ve vúčbe, v šuli, hač večerný kurs, abo jako domojnik cel intenzívne viacere miesace pravuje noš projekt ZARI. A tohle je šuže trebná pričina, kýž vábi neko na to, za to serbšinu se prisvojič. Niektorých takých modosných sú včera predstavili, modežo mi rádia zatkuli a ich pozadky bychú celé šelake. Beno Rece z Budyšina napríklad povedaše tole.
1: Hej, ja dobiu schon preč, so ja sem tun vúčba, aber serbse v šuli kus vostudve namakal. Moja najväčšia motivácia serbse zrozumieť, alebo kus rečeť, je bo, so ja som pri Kopence v Krušicach a pri tým je mi najbolej pomal, tež sú všice ze mnou serbse rečeli.
0: No aj, to však bude vri dúrie za veľa viac, tak minieš včera tiež Anabel Mertenec z Budyšina.
2: Hej, som z Božuna, so som ja tu rič a tú kultúru zeznať smýva a tak naúknuť smýva a so som ja in Božel na tom Boč a dla to, co ja so vo to starať, so to žerži, so ja to dán naložujú, so ja moje krúj mama, ja som ty tak ďakúna za ja moje přečelo mám, kýž ja žno litadu mám, so skotrým šúžia z Habse ričiť.
0: A taký přečeský krú, kotrým sú Serbia je, hústode tiež pošulí pričina, so so dále Serbuje. Bola Line Kernec bieše to rozsudne, so nitko tak dere serbse reči, kaj še večer ve vusevanju přeradživa.
3: Hej, bola me pýtu tu dyk, eigentlich hakenst dich ja s mojim Pšetče Kilianom z Romane přišla. Hej, tam sem ja von Zapotčina s ním krok po kroku kusku ja serbse reičet.
0: No vidíš, z domom pak, tam tiež ešte přivukne, je dále prajva připodla po takým si serbšinu ešte přisvojí. Tiež, když se leta do šuli serbšinu vukne, je drôde taký vokom mík trebne, co sa rozhodíš, reč tiež živé navožovač. Čera v Mladéžome rádia zatkuli sú serbských modostných predstavili, kí sú serbsce hakle navuknuli.

Što možemo dženca při krásnym, zvončným vedre babeliču doživić, například karte placač, abo tež grilovač. Dženca somenujúce karte placaja v uminkáriu vitaja na seniorovi škod. Dženca dvemaj korčme pančicach kukove, tež nováčkojo sú vútromne vítani. Dženca dvemaj pola Karstena na seniorovi škod. Konecach šunové sa grilluje, DZA, Niemský centrum za astrofyziku, přeprošuje na koubasku a rozmovu, a to při tovarstvovém domě Konecach, od popodňu péči čakaja tam z dobrej koubasku a rozmovami na zajmcov. Dvě gemeinske rade mam dženca poskytku, rada halštruski holi sa žetka, dženca večer šeščich, damniše gemeinske sidarni, a na gemeinske posedženje sče po vulbach vjesnanosti do nebečic vitani, dženca večer sedmich, damniše gemeinske sidarni. Ač do jutřišeho moža so křižerjo za putnikovanje do Roma přizevič, kletu vod so vod prvnej meje do 8. meje je to plánované, přizevče so rade na strane katolského posova hišče ač do jutřišeho. Serbske kubanske središčo Lipa Smerdžace přeprošce zajímco na kreativnu dživarničku na zemske vince Vič a Vudebič, a to pod návodom expertky Rože Marie Bernadovie. Junu jutce dopodnia vo 9. do 11. a potom ešte raz večer vo 6. do 8. poplatk 25 € prošu sobu přinešť a prošu jeli možno dženca šo ešte biu dnia ve serbským kubanským središču Lipa přizivič.

0: Povina z dźěli může z tym maksimálně 23 tysac euro za wudawki za transport spěchować. Niedźe 40 członów silna skupina danskeje mienšiny w Niemskej wopyta te lidny Serbu. Wczera witaše jich předseda domoviny David Statnik. Kubwanska referentka Katrin Cuchec-Dziswałkowa přednošovaše vo serbskim kubwaniu a wopytachu tež studio MDR ze serbskim rozhlasom. Ač to štvortka z tej dalšej stácii mez druhým serbskim muzej a bota. Dansk hostčo přísvušeja towarstvu danskeje mienšiny kaž tež danskému kulturnému towarstvu. To bych upověst, že když nám akračete na naší internetové straně a ve app MDR Serbia.
1: Vědro.
0: Dženca změníme zase tožto slunca, vo sebe od připonia, vostaně sucho při 21 do 25 stopňach.
2: Na drach kajš skazane, šitko, čiste, rene, vuređene, bez problemu přinječe dženca rano na dživo do šule, abo džiš kuli dženca kvata, če mila tež na senjorove škot, potom dvima je dženca v pančica kukove. Hiničku s džilin kukištu ze steme vuladam, ta je vod a cina, če nas mi drežane, mes Marstorfom a ciroškom drežane seva, tam ste ja pozdaču vjacore defektne vodžitba. No hej, štú vieš, čo sa tam stalo je, dodre nie je naša polivka, tu iš vám dobre start do džensnišie vútore cimínčine po naposledemiche.
1: Serbský rozvoz.
2: Všie je dobre start, tu staj Milan a Jakub.

0: pohodlně. Skupina Janka Hanka krotko do cibedlky na sedomě. Vůn je so na uročiu. Pjatna čtytovo by vůn mězvočo ARD Praze Danko Handrik je so septembrenětko z Prahy za so domoj na uročiu. O tom jsme však tež tu serbským rozvožcu hižo nadrobne rozpravili. Nětko je jasně, štu navodnictvo ARD studia Praze převza. Je to MDR žurnalist André Berthold, 41-letný, je až dotal za MDR aktuell v Lipsku a ARD Mittagsmagazin jako zamovitý redaktor džival. A MDR šéfredaktorka Kristín Bohmanová praj, zaďakuje sa Danko Handrike za svoju spúšťovnú službu Praze, šako mieš miachu svoje rozprávnictva. Přeco svojský a tyž nezapomnitý rukopis je se svojimi reportážami ľudí na celé vosebite vášne predstavíva pokazal a vážne mosty tyž tvarujú. Jeho následník Berthold má vosebie krossmediálne rozprávnictvo Praze dále vutvarič. A što praje Danko Handrik tomu, kak lohko jemu je Prahu opuštiť, to sme sa jeho prašeli za počat augusta.
1: Ja som Prahu da zno junu opuštiu, šesto ja vím, kak sa to čuje, jen sa po tých celých letách sa jen tiež veselí, so je tu často ježdenia mes Úžicu a Prahu, konce jasne, ale to šon češko pane, to kde tiež napríklad tu, te kolegy, kýž ja tu v studiu mám, vulkotné kolegy, to je pon šon češko, te ľudí opuštiť, ha sa tiež potom zanúriť do inajších dživových obvukov, jen to by vidieť, že šin jo, také v Ukrajinem studiu živé, to sú šo veľa menšie týme, ký sú jara spontáne, a jendobí tiež jara spontáne byť tu disientu rozprávieč, to je celý naši mechanizmus živa, hač v Nímsky. Čiž máš tu tvoje službu, a tam ty vieš, tu dženia živem, od 8 do 7 čožin, tu príkladne dženia tak a tak živem. Te živo časa napríklad, to jen tu ženy nesem oprajíč, što ja činím z seba sredu, to všetko na tom záleží, što sa u ne stane, to sám tu jako korespondent za televíziu to ríka, tedy by 24-7 poprom všetko pri telefóne boča, disone, čo stane potom o tom rozprávať. To ríka, na to sa ja potom tiež zase trochu veselím v nímske dživa, čo máš tie dživové čase, kýzno sú týdžen doto samojasné.
0: Zaslúžil si to na kúže patie. A to ešte chcú dodať, Praske studio ARD je najstaršie v Ukrajine studio našeho ščelaka ARD 60 let dlho hižo o tam rozprávia a od 19. Socia 90 je za to náš MDR zamovite. André Berthold, vůdně nový korespondent ARD Praze, je nastupil následnictvo Danka Handrika. A štůž se Danka Handrika ještě raz Praze vůladač, vidět a zvote město z jeho vočo majdoživíč, tomu doporuču poslednou reportážu Danka o Praze v ARD Mediatece pod heslom Geheimes Prag, abo tyž pod jeho jménom Danko Handrik v ARD Mediatece. No a što moli dženca ište ráno doživič, napríklad Dori Bohič, kajž Zuzan Hemplová zaspíva netko tu serbským rozhlasu a ďalšie pokyvy mám nedom. Za nás tu serbským rozhlasu 6 hodín 47 je.

0: riziske zynki tu serbskim rozvosu šest hodin, šest a postaje.
1: Vočím, co dženca rano reči, a to čítame v novinách.
2: Učerský dorost za pohovanský štart v Horní Vúžice zdobyč je Češko. Sakske novine predstaja mody v Učerce, kýž ste so vedomé za region rozsúčivoj. Absolvujete svoje referendárstvo na šulomaje bývy vodže a mužakové. Pokážete z regiona a ste cíloj so po studiu naúročič. Vieste pak, a to ste tej šule novinám prajvoj, zo ste s tým vopravdže v úzače. Nímali nichtu ze študentov v Učerstva C do Horní Vúžice a Huni v okolo bývie vode je vo sebe Češko dorost namakač. Industriový park ve Čornej Pumpe chce dále rostš, o tým písa Lausitz Rundschau. Nedávno drebie producent batériou svoje plány za novú fabriku cofnil, tež vodžíku a milinárnia nepšinže kaž plánovaná, a tola cedža dalšie ploniny za zasiedlenie industrie na areálu při Saksko-Braniborskej hranice odkryč. Kaž praje miešanostka Grotka novinám, maja tu chvíľu 17 projektov nových firmov abo rozšírenia dotalných nablíče.

0: Nazanin, ja. Andreas Bicking, nur hat die Schwonni zu. Nazanin, ja, Cinelli, Moda, Joma, Radio, Satkula. Plus, Gotze, Kujo, Punjelu, Wechapo, Frequenze, Storkoma, Stiri, Megaherzo. Acera, Meacho, Serbse, Modostni, Kitro, Sei, Mao, Temu, Kaisch, Menu. Moji, Serbia, Gisu, Niemska, Bokada, Asusi, Niela, Dajotoho, Serbschinu, Navučili. Jedno z modostnych zawieszcze znajecze zmienom od Zatkula Beachvoli Bulovie Ture Eliasa Komara, a dalsze hostcze snacz w zwisku z astrofyzyskim centrum zeznali a słyszeli Jan Wünsche. Z Lubija pokażacy nie tylko Drežďanach bydlacy, wobaj staj serbscy nawuknywoj a rozimataj skrótka ich pucz k naszej maczaszczyny Elias Koma a Jan Wünsche.
1: K serbski rzeczy jsem ja poprom przez moje starsi przyszło. My jsme tedy w Budyšinie blisko serbskiej pistoane bydlili. A moje starsi su rozhodili me a moje soce tam posłać. Nasze starsi poprom serbsku rzecz nie wopknieża. A one też żan serbski pozak nie maja. Ale za to su one jen kurs za serbszinu czynili. So bychu one nas też za szulu też kus podporać moli.
2: Najprej raz jsem ja zajímil za serbskou řeč, dokelž ja jsem přeco taký pošitko nezajímil za řeče. A potom byše tam tež te vědomě, co je tež tunžel v Užice, když jsem ja odrost, jmenuji se Pola Lubia, co je tunžel v Užice tež jenom serbskou řeč nebo, a s tím tež velký džel moje svojbe. A když jsem ja čítal, jsou oni so tak za svoju řeč hajnbovali, co jsou oni svoju řeč potom odpovožili, to byše za mě tak, also, to je tak škoda za mě, to byše za mě tež jeden impuls, co se serbštinu zabirač. A potom jsem ja odkryl, co poskyčuje Tio Drežďane jeden kurs za serbštinu a potom jsem si prajo, hej, to dobiš jo no vúspytač.
0: No, celé pravé, celé neraz vúspytač, če odlátejš nic a prošu, ľubí ľudžo, kajku dobrú serbštinu vobaj mataj. A večerajším vúsovaniu sú ište dalších serbsce rečacích predstavili, nedom svišime dalšie mode vosekíš, sú našu mačerštinu navuknili. V šuli, vezo, ale s kotrej motivácie vo sebe nasajmuje.

0: ste mir sedamo džin a dvanače. Serbsce naboknutsch, do možeš mjestem na všelakore vašnje, hač online, aber tež na šuli, hač večerny kurs, aber jako domojnik cede intenzivne vjacere mjesace praju jenoš projekt Zari. A tola je šuđe trebna motivacija. Kiš vabi nekoho z do toho se serbšinu přisvojić, nekotrych takih modostnych sučera ve vusovanju radija Zatkule predstajili, če od lasu serbsce navukli, beno rece z Budyšina povedaše například tole.
1: Hej, ja dobiju šon preč, so ja sem tun vůčba, abo serbsce ve šuli kus vostudve namakal. Moja najväčša motivácia serbsce zrozumieť, alebo kus rečeť, je bo, so ja som pri Kopajnce v Krušicach a pri tým je mi najbolej pomal, tež sú šice ze mnou serbsce rečeli.
0: Aj šport zjazuje a je susie tak tež přesto, tož to dúriu vočineli, meni tež Anabel Menatec, z Budyšina čerošim vusevanju radija Zatkule.
2: Hej, som z Božuna, zo som ja tu rič a tú kultúru zeznať smiva a tak nauknič smiva a zo som ja in Božel na tým buč a dla to, co ja so vo to starať, zo so to žerži, zo ja to da anle naložuju, zo ja moje krúji mama, ja som ty tak džakuna, za ja moje přečelo mam, kýž ja žno lita duo mam, zo skotrým šu, že ja sa psa ričit.
0: Aj, taký přečelský krú, kotrým sú Serbia, kde so Serbo je husto, kde tyž pošuli. Dobrá motivácia. A so dále serbsčinu namožuješ, serbuješ. Pola Line Kernec, běše tyž to rozsudný fakt, zo netko tyž dere serbsce reči, kajž je včerajší mečonem vůsevaniu přeradživa.
3: Hej, Pola, my bytu tu dyk eigentlich hakens tyža s mojim přeče Kilianom z Romane přišla. Hej, tam jsem ja bon započinala s ním krok po kroku kusku ja serbsce rajrčet.
0: Zdobam pak hišče dále pilnje vukne, kaj še sama prajiva. Čera ve mode žomi radija Zatkuli su serbskih modostnych predstajili, kiš su serbsce navuknili, hač runješ lidma aktivneho serbskeho svojbneho pozadka maja. Bidlk na vosom je, a to je doktor Tastek, iš praj mi so dereže, jenož dere, nám zaspíva tu nitko naše mačoščiny v serbštině.

7 hodin, 8 na 3 je. Hej, a to mam novinku z našej Vúžice, šož droji nastupa a 4 nás mi drežďane tunel pod Limasom. Tun je najprv raz krotka zaurene, tam předseda so votevria a daja auta ježič přes ňu dokud so tam vopkat kopi, a kojže z nás však je to navukno, jezdne šuli so nesmieš v tunlu stač, když so vopkat kopi dla toho predetoho šranku začinia, tam so romáči kopica, potom si to kopica jednym šunku durychieč, potak im na A4 nasmie drežane, tam ište trošku trebače, jeli ište tam popuču.

0: Renetola jedeš máš zvoty názemie národnina. Chce mi nitko ráno tu národninku, národninaku překvapíč.
1: Přejeme zbožo.
0: A to kvata národninský postrov dženca ráno do Mietašec. Kuchnie tam veseli so Kristýna Mietašová. Přes národnínský kvičel a nádžijomne týž přes zbožo přeča tu serbským rozvosu k 73. národnínám. Viele zboža, božeho žonovania, krutu, struotu a še najlepše do mnoho zromadných let s ľubými svojbnemi. Ľubí svojbný dále písaja, zo národnináka rady na gitáre raje a si zaspieva, nimo to pleče za cibu svojbu vujkotne čopve noajce, no te budeme za nekotre mesace zaso trebač. A ľubí svojbný přija, co vo sebe veselo a spokojnosť národnináku Kristýnu Mietašovú stajne prevodža, vútrobne gratuluja manželský Jan, syn Tomáš s Anju, džovka Klaudia s Romanom a vo sebe ľubenúčky Štefani, Jakub, Franciska a Josefine. No a vieso chceme tež národnínsku stučku zapísať. Najlepé, to nedom džovka Klaudia Mietašová prevoza a zaspieva k 73. národnína mačare Sonne Maja Kšidle. Kristýna Mietašová. Mađenca národnine, sme gratulovali tu serbským rozvosu 7 hodin 21 je.

0: István Kobela je nám zaspíval a to sú naše informácie z našej domizny je na po 8.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Milan Greulich.
2: 48-letný Mirko Domaška ze serbských Bázlic je jako vesnanosta nebelčanskeje gmeny vuzvolené. Gmenský voľbný vúbjak je čera připonil zjavne v obkručiu na kvílny vúsledk, so je Domaška pri voľbách nedželu jacač povecu v otedatých vosov dostal. Dokvadne docpie ve tutým druhým kole 1,74%. 5,70% voľbok manech by sa vobdžilivo. Budyjski okres chce muzej zapadneje v Užice kamencu do hinajšeho nošarstva votedač sobe lutoval. Kež rekne přirjadnica krajného rady Romy Rajnešova nevoznamenia tole, zo cedža muzej zaurieč, ale zo cedža nového nošarja namakač a muzej v hinajšej konstelácii zdžaržeč. Je treba muzej zapadneje v Užice zanierovač. Trebne košte 15 do 20 miliónov euro nemu v okres zviesč. Nova vyšša šula v Bartše má v novembre dotvarená byč. Přečanú pak hakle klietu v zimských prozninách z Malešec do Barta. Kaž budyjski krajnoradný zariad informuje tvária hač do apríla tej šišče na vonkonym areálu. Dla zastatku v tvarským vodbehu bude projekt niečo 400 000 euro droši hač plánované, tu kvílu líča s 18,5 miliónami. Nový šulský komplex s fachovými kabinetami a jedžarniu nastáva na ležonosť či nedešie zakladnie šule v Barče a zmije miestno za 333 šulariov. Serbská rejovanská skupina Smerdžaca se so klitu do Austrálskeje podač. Tamnýše tovarstvo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj týdžen serbskeje kultúry přeprosilo, kotrež bude klitu v oktobre. Zjazkové předsedstvo domovine je zajšie piatk v obzanknivo, zo jezbu podpíruje a skupinu deleguje. Kajž domovina zdžili, môže s tým maximálne 20 000 euro za vúdavky za transport spichovač. Niedže 40 členov silná skupina dánskeje menšiny v Niemskej vopýta teledny Serbov.

0: či 21, či do 25 stopňach.
1: Na štyri nás mět rážďané dále jenož auta po blokách, po tunlu pod Limasom z čelu, 20 menšinu tam dlije treba, če hevak nám ničo dalšo nepředlíží. Informácie tež ony dalšie nie sú došli. Tu už vám dobrú a vystu jezbu přejemoj Milan a Jakub.
2: Serbský rozvoz.
1: A to 3 menšiny, ponad po 8.

A tyž Marek Rejka, sobši druží, interpretám, hač dođi večich. 4 menšine povaz mich je, no a to mám nedam svodku staviznu, kajž mit serbského pčovarja za vás přijatované šitko verči so kovokovo nopave Gerhard. 5 menšinu nam povaz mich je, Lex Henriksen nás povita do tutie poslednije vusevanskeje hodžine.

To je Lex Henriksen a tole to je Nopava Gerhard, respektivne stavizna Nopava Gerhard. V Žitave su menujce vobedlerio na Gerhard Hauptmanovi. Nopavu namakali, kiš so tam sama vukhođeva šestanoch cíše tež vútvochnič tu vie. Polícia Žitave spýtaše tak spíšne, kaž možno miestno za Nopavu v luxusovým dovolovým resore, alias Zvierenský park Žitava v obstaráč, to pak by hakle na přichodne džen možno. No a tak su Nopavu najprv raz pola sebe na revíre zastarali z vodu a tež trošku solotej. A su ju Gerhard Hauptmann vukčili, šako su Nopavu na vonej droze v Žitave nadišli. A čera ráno je Nopava potom novu domizu namakava v zvierečnym parku tam ve mieste. A štú vie? Snano zmie Gerhard Hauptmann tiež raz vujky vústup tamnišim dživadle. Gerhard Hauptmann dživadle Žitava Zorec. Potom by to bola skulojčená nejkaná stavizna kovovokové Nopave Gerhard ze Žitave. Ach, toto na nešto riane nekane do džencniše rania dživeč mečin po osmiche. A što sú nám zastanice, vo sebe sony v Užice tu z naše domy z nehevakíše zdílili, Milan Grojlich to nedom za nás zima.

0: ty mě, vos som ho džin 12.
1: Policia z G.
2: Ve Vojarecach su ľudžo policiu informovali, zo bie kolesováka nímale do vopkadnie tafle zajeva. Vukopa so, zo bychu neznačí na Stauffenbergové jacore vopkadne tafle tak zezibuvali, zo hač na kolesovarský púč sáhu. Polícia přepytuje dla strašného zapšimnenia do vopkada. A blízko bievej vody je so čera poponiu češke nezbožo stavo, pola pechča, nemsce pechan, je vodžaka auta ve kšivíci kontrolu zubiva a do napřečo jeduceho auta zajeva, na to so jeje auto překulí a vostave přírove ležo. Šoférka bu češko zranená, v osobe v tamnem auče so ničo stavo neje. Škodu trochu ja na 24 000 euro.

0: Astemir Napo Dževečić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Milan Grojlich.
2: 48-letný Mirko Domáška ze serbských Pázlic je ako vesnanost a nebelčanskeje gmene vuzvolené. Gmenský vôbny vúbjak je čera připoňu zjavne v obkručiu nakvílny vúsliedk, so je Domáška pri vôľbách nedželu jacač povedcu od datých vôsob dostal. Dokvadne docpie v tutým druhým kole 1,47%. 5,7% vôľbok manech by so vôbžilivo. Budyjski okres chce muzej zapadnije Vužice kamencu do hinajšeho nošerstva votedač zobe lutoval. Kaž rekne přirjadnica krajneho rady Romy Rajnešova nevo znamenja tole, so teđa muzej zaurječ, ale so teđa noveho nošerja namakač a muzej v hinajšej konstelaciji zdržeč. Je treba muzej zapadnije Vužice zanirovač. Trebne košte 15 do 20 milijonov euro njemu v okres zvjesć. Serbski okresny radžičel frakcie CDU Alois Mikvošk je svoj mandat ve budyjskim okresnym semiku starobnych přičin dla zvožiu. Okresny semik prostwie čera přihosovaše. Jeho nasledník Tobias Lipšner má tež ve dživovej skupine za serbske náležnosť česobu skutkovač. Čera ve semiku predstajená analýza stacionárneho strovotnického zastarania ve serbskym sedlenským rume v okresa přinže k vúsledke, zo serbskej ľudnosti přes tú kvílnu struktúru koroniu žana škoda nenastane. Tež po zaureniu kamenskeje porodneje stacie so serbski sedlenski rum dosť zastaruje. Nova vyša šula v Barče má v novembre dotvarena byč. Přečanu pak hakle klietu zimskich prozninach z Malešec do Barta. Kaž budyjski krajnorany zariad informuje, tvaria hač do aprila tež išče na vonkonym arealu. Dla zastatku v tvarskim vodbiehu budže projekt niedže 400 000 euro droši hač planované, tu kvílu liča z 18,5 miliónami. Nowy szulski kompleks z fachowymi kabinetami a jedżarniu nastawa na leżoność czy niedyszeje zakładnieje szule w Barcze, a zmieje miestno za 333 szulerio. Serbska rejowanska skupina Smerdžaca chce so klietu do australskeje podać. Tamniše towarstwo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj tydzień serbskeje kultury przeprosiło, kotryž budže klietu v oktobre. Zjazkowe předsedstvo domoviny je zajšve piatk v obzanknevo, zo jezbu podpiruje a skupinu deleguje. Kajž domovina zdžiňuje,

0: sedamin schnuppern apodjewetsch ich ja dort die Stunde aber damne prei gisch se do delnie wujice dojeje a wula da tam serbske žnjove nabosch gi gai schnapschi kuat wapanje kokota ajajaj jaso dživam. No haj, zaišu sobotu bi potom zakončeni a tiš veršk voneho serbskeho žnova navoška, vapanje kokota, tak mienovane superkokot. To reka, Bokovach sú so letuši kráľojo jednotlivých so miesabu vubidžovali. Zaradova superkokota by je domovinská župa Delnia Vúžica a reportážu Delnia serbskeho rozvosa Monika Gerdesová zima.
1: Mes přiladovariemi je Hajka Apeltová za domovinu.
2: My jsme ho jako celé byro domoviny od župy a také od regionálního byro a to je náš taky zgromadný projekt a myslím se, budu se sobou starat o zastaranie těch žočů.
1: Stará se o holce, o jich zastaranie. Svědžinská vůka se pomavu pelní. Při informacijském stěnišču projekta intenzívneho vůknění a delního serbštiny Zoria tam je Gregor Vět.

0: Most jo zanju domunia. Tamžož jo familia mamy Luize Handrykowej już o doma była. Mama jo pšała, serbuka była, tak ako stara mama. Obej z tej przedsej burskej chojživej, równo tak ako druga starka w čaunice, mama Nana. To serske jo jej do kolebki położone.
1: Na przykład my stary Nan, vytňok som nevice serskich svojho navuknula. Ten jo mi przedsej se pšašal, kaž som ze šule přišła. No, žočko, kaka jo było. Zapredka som jomu pyn nimski vytekroniła, ale pyn som zachopiła z nim serski pejedaš. No, a moja stara maš, hota myszczenska, ta jo zase wegen rad sersku drastwu przygotowała. Ta jo była ta najglucnejša ženska na tom svieše, kaž jo mógła za mnie, za kokot, albo za kulturnu kupku sersku drastwu przygotować. Jaka som samohyši v sárskej drastve pojaja chyživa.
0: Tak jo vena se niga raz dopomnila na vliu familie, tak až jo vena po sárskej vetrosva. V mestče jo miła gromaže ze soču Adelheid rädne žišece cas, v koterem ši jo vena viele teke sobu dostava za živinje.
2: Moja mama na kuštu pod, a tie obi umie, ta čovnická teke, tam, kde sme v prozinách všetci byli, to sárske. To musím jako niž. To já také vegan ráda mám a lubujem a to jsou mi nakůžte pat sobou dali. A také, jako žiši, my jsme rýdně se grajkali také, ale my jsme se sami také bude tvarili, my nejsme taky také grajka niž čo milí, abo taky rýd, abo pupy, bok ví co. Ne, my jsme se dělali sami staráš a jsme také vence v natúre, v přírože, se grajkali a to je bylo tak rýdně, musím jak rýdněš, jo. Ale my jsme také dělali a pomagáš už o vytmavek ve rolnikářství. My nejsme měli veliký vršavt, velikou živnost, dvě kroje mi se zdá, jednou kyně, oh jo, tu lůbáš tím zvěry tam. Já jsem měla jednou kyně, kterým jsem já také na luku jeva a tak, also to je co, a sama ještě jako šulské gele.
0: V 8 let jo vena chodživa do šule v Mestče, pozdřej na rozšerjonu vůšu šulu v Hošebusu.
2: My jsme byli taká dobrá rýdňa, 12 šogilců a 6 žočů a my jsme, no až na to prvné leto, jsme kůžde leto ve prozninách kromaženi žijí dojeli. A to jo bylo tak rýdně, my jsme se tak tady rozmili.
0: A jeden z těch nejgajšných úkníků jo byl zagronit za to, až jo pozdřej také studírovala na serském pelu.
2: Pyn jsme měli také tak zmakaně absolventů při té šuli a pyn jo mi ten Hinz Richter, ten jo v Lipsku byl tam a ten jo mi rážil, až tím já sorabistiku studirovaš. Tam jsem pyn zachopila 3 a 7 žázeš. To jo, co mi vegen spodobalo, myslím, koniš. A to nejlepší pyn jo ještě přišlo, dokoliž Tinsaska jo dalo jano na ceptaria, to ukupanie. A ako ceptarka nebykšiva, živaš. A pyn jsme, my se stalo v drugém studijnom leše, sme my jednu exkursiu mieli u domiesta, pen sme také byli plac Sasnika a tam jo ten host Adam Mikroniu až ten Willem Bero, ten Sas, ten jo kšio na umenk iš a te pita jo nikok. A pen som velipsku, také klubek profesora mi ba šelca a ten jo se vyto staral, až ja miesto pedagogiki dostanjom připodla také ukupanie ve žurnalistice a až som smiva pln placasnika zachopíš.

0: No ja, my jsme se také Krakowy. Já jsem byl uštudovaný žurnalist se všakými nazgoněniami južo. A ona je přišla jako moda. Jo, ja měla také svoje ideje. Ale na koncu jsme se všetci byli nikak objadný. Jsme se dojadnali na nikaký kompromis, také což nastupá Ritz, tokoláž vana gajo, také cesto groniva, ne, při nás by možná cenat z grony, jo. My jsme to tež potom akceptirovali a převzeli.
1: Ale malcně jo také ten zásne šéfredaktor Horst Adam domalkoval, co šukno přiniaso, ta moda Hannelore Handrikholz sobu.
0: To je prvnému to, až jo vana přišla ze zjadneje se. Ona je byla vesajnska, jo, der je znala to celé vesajnske serbske živinje. To druge jo, až ona jo, der je umila dolnosjarsku ric. Potom ona jo mila, a ma, teke dobru živku za pisanje. A což jo, teke velgin važne, ona jo umila teke druge slovenske rice. Sme mili rozkona s ľužimi z tých krajov, z Českej, z Polskej a tak dále, že ona také byla veľká pomoc.
1: A k pomoci jo byla vena všetci šim kolegam, vesobne Adelheid Daumovej. Z nejú jo vena sejžova viel let v jadnom byruje.
2: Je vytvorená vášňa, je jasové viazem, je ľubosť k serskému spívaniu a serskej kultúrie do cevego, Sty na mňo veľký zašiš ukpove. Se vie, až sme se spriaželevi. Hannelore jo písala po tematice a obšimišu veľkým dobre artikle. K nešako rakšim témam. Za kotereš jo dokrátne rešaširovala. Mie jo se to spodobalo, až sme gromáže seživi v jadný špie. Žož sme naše přinosky písali a diskutirovali vo aktuálnych nadavkách a čojeniach a vo trgi teke vo vesobinských viecach. Vot neje som uknula.
1: Pla casnika jo Hannelore teke nieco celo novego naživava a zaviadva.
0: Vosemne bych še uzvignuš to, až jo ona zaviadva, až jo ona byla ta prydna redaktorka ve casniku, ako jo byla na starosti ten cerkvinský bok ve casniku.
1: To cerkvinské jo jej lážalo veľký na učobie. K tomu má a jo měla přeci kšute stojnišo.
2: Ako křesťanka jo měla mogi raz inakše měnenie, ako jo, ako tenca z hyščině křesťanka. Hannelore jo přeci svoje stojnišo zastupovala a jo šlo do opozície, gaž jo bylo treba a jo se přašala za přícinami. Mjaze drugim jo stojala na boce tych lúži, ako su dejali ugladla svoju jas opuščiš.
1: Tom casu pla casnika jo Hannelore Handrikholz teke zavožila s drugimi spivnu kupku dundalia.
3: Dva a vysom žasa všetko to bylo. A to jo k tomu přišlo, dokolaž korneo v tom casu rono dal, ten jo gotovo přestavku ženské cukor. A pňo šiknu do mesta jeden Bernd Lange z Erfurta, ten jo se do mesta vyženil. A toko ženska, ta Marlis, jo také ráda zpívala a pňo jsme se dali tak gromadu a pňo jsme založili, co jsme se stali píš lůžimi zpívanskou kupku.
1: A ten Bernd Lange možo se šidere doma kovaš na celý cas s Hannelore.
4: Na Hannelore war eigentlich immer der treibende Keil bei uns. Und sie hat ja immer neue Ideen reingebracht, hat Programme, die wir gemacht haben, wir haben ja auch Sketch und sowas gemacht, die hat sie selbst geschrieben, also sie war immer die, die so vorne weggegangen sind und hat uns immer so dazu gebracht, dass wir dann Sachen gemacht haben, wovon wir aber überhaupt nicht wussten.

0: ludovú štucku Jokubka přebásniła na cest Leopoldovarju. S tym mistaškom zvezujo most vesebne pomier a vesebne ma s tym teke Hannelore Handrikolc cyniš.
1: My sme chopili mesesta 4 a 7 žasaš? Jo. Sme my chopili jedno přijašestvo ze s mistaškom Leopoldo. Tam sme byli predne raz přepšosone. Tam jo raz jedna delegácia upla vokresa bola a te su byli ve mestče teke a jo, te su se zajmovali za to serske a jo, na druge leto sme byli přepšosone tam a pynje to přece tak švo raz tam, raz ho a stočaša let. Sme to kúšte leto, som ja kúšte leto pytla bola, ak su te obili a bol, kaž sme my tam jeli. My ga máme žinca ešte kontakt. Ale tak oficiálne oklite nisu veci možné, to jo bolo tenca steke jožo šiško dokulaš. Vopod Hošebus jo mil kontakt, přiješelský kontakt do Vopoda Košic. A náš Leopoldov, jo lážal blízko Bratislavie. Daleko všetc a za to nie dalo žiadne peníze. Po takým. To sme šukno, nic šukno, my sme také ze serského boka cesto dostali podporu financiálnu také, ale za väčšie žil sme to sami zapošili a plne bolo tá lepšina ešte pri tom, až my sme bydlili pla tých ľudí tam doma, my nesme žiadny hotel v Utenčíka vyžili a to u nás také nic, také doma. A to dorozmieše, jo pla tých ľudí také švo s pomocou toho serského.
0: O tom přijašelstvie jo vena také písala v novém casniku.
2: To jo také bylo jane obogošenie casnika písaš vo takých kontaktách mňa se slovianskými ľudami.
0: Ale ten casný šéfredaktor Horst Adam jo se dopomnil také na to, až jo Hannelore vesobne ráda písala vo vejsaňskem živeniu.
2: To sú byli tie vesné obraze. My ga sme ten sa skúžim jasec raz, mili takú cevý bok, takú reportáže z jadnej sy. A žene z tých vesných obrazov, ako jo napísala, sú také očišané v tých knigách, tam oni láže naše rydne sy.

0: usnušcu, a veto usnuš njamogu. Ja du ve myslach napolo, a vižim, kak jo vednjošo. Toštu rednu staru sarsku ludovu ariju, ako nam ho rono spiva znate mošenski žinceny kor, nio jano za joko žinskih nikaka sarska štucka. Vosebne jadne z nich přijdu svova ze sceveje vúčoby, dokulaš ma veľkin vúsoku a zagronitu funkciu ve rolnikarstve. Jo to Gizla Paulikova, a vona navieduje mošenské prodrústvo za zverjecu produkciu jadnota.
1: Jo to potrejové ústčevanie. Vena jo ale také přece v petkunejšem serskem programie týme přisuchariam drobne kultúrne pokazky porúcova. A na zachupienku leta 1962-1960 jo Jutta Kajzerová ako vietnica dolnoserskej rozgłosovej redakcie přašava lec, co Hannelora zachupíš pla rozgłosa živaš.
2: My sme ten zas byli ve veľké núze. Nie sme skoro nikoho veci mili za dolnoserskej program. Ja som skoro s dvema z redakcijskeho asistentku a muzikovým redaktorom sama tam bola. A to je veľká gluka za nás bola, až ja sa Hannelora za rozkvost rozúžila. Ona jo miela te žurnalistické znajomnosti, jo to ke tú krajinu, ktorú sme my objezdili ho v Dolnej Vúžice Darje znala, ale ona jo sa spiešne také zaživovo, ale zrovnož jo bolo za ňu také veľa nového. To, což nie ona tak znala, sú byli te technické veci. A potom jo Hannelora také veľa ľuží znala. A tak jo ona mogla sa darie zaživaš. A to jo také za mňa veľká kľuka bola, že Hannelora prišla. Hannelora nie ten ľuž byl, ktorýž jo sa nento ako žurnalistka tak dopredka šiščala, ona jo veci za šichym živala. A také veľa novým sobuživašerom alebo také lichým veľkým pomagala osobne, což tu riec nastupa.
1: Ale nic jano v tom páže jo byla Hannelora Handrikojc za Jutu Kajzeroviju veľká gluka a pomoc.
2: Ja nesom mogla s autom ježdžiš. Ja som hakli krádu pešte to navuknula a tam som ja rád a také cesto na to gledala, aby sa s Hannelorou mogla nieco gromadu ciniš, aby ona mi to ešte nevotezova. A to ja sa nám také dare rážilo, ja no jeden raz sme krádu zamalili, tam sme jeli do Českie, do Varnsdorfa, net pri granici popšalom, žož Hannelora také cesty bola a ja také, ale ten raz, ako sme tam sa gromadu na drogu udali, jo, sa tam líži tvarivo v blízkosti granice, tak až sme dejali dali ješ a naraz sme sa namakali v mieste Žitava. A co nint? Plen sme tam v centrumi Hannelora, ktorýž jo zmužitná bola, sme tam okolo jezdili, jeden raz sme krotko ustali pri polskej granice, ale mega sme kšeli do Českie. A po nešte raz okolo centruma a Češi raz a pen, akli sme za tom přišli, až jo to ta pšala granica nento za nás, až sú tam niži 3 kilometra, bo tak, ktorýž sme dejali ješ přes Polsku a potom se vie bejne kusk sled zase do Varnsdorfa. Ale my sme se ešte s časom na to otvorenie tej serskej ústajence prišli. A kaž sa ja myslím, až by ja tam sama v Auše bola, neby ja to zavešte. Tam by všetko už mimo bolo, nežli by ja do Varnsdorfa prišla.
1: V tých zajžených skoro 52 letách jo Hannelora nento cesto duce bola, aby s mikrofónom zapopatnula to šo, což se stáva při nás ve Serbách. Za aktuálne věce jo v nás se zajmovává, ale na vysypný part zašlo to, což má cuniš s lejsenskými lůžimi. To jo bylo za ňu přeci to nejvážnejše.
3: Ten kontakt se s těmi lůžimi, ak sarsky pědají, tak ven se na těch sách také, tokoliv toga jo náš kraj, naša krajina a to, o čom jsme dělali, o také rozpřavíš a tým lůžám něco groniš a to vyní také ráží svyše. My jsou se přece také te ústčovania spytovali, že jsme mogali ven k našim přísluchářům. To jsou byly za mě te nejrýdnější doživěňa a dny.

0: Atelbun, naš přinoskvo, mešťanac, Handrikovec, Hannelore, naše ľube negajšne kolegyne, a ľube pestro, všetko ešte do mesta, ľube Hannelora.
1: RBB, serský program, vaše téme, naša muzika. Naša.

Na, sind wir ja alles zur Wettserie nie. Ich ziehe so eine Rede. Schwindko, was das Körperpaxe sagt, ob ihr denn sagst, dass wir drauf nie war, wie Luigi Witzi, wenn du na Natur mit zwischen Nanasimski Kurs, teuer Klavierhofer Kurs, Pöschniens, Napisau, Jojen Ulrich Pogoda, teuer Jel, Jogo Zyklus hat 12 Jahrzehnte, wir können darin Pogoda ja uživau, to Satzusche, a Nutschikone, Obras, Kuschnikom Jahrzehnte, na Schoglita, Pöschniens, teuer den September, Nega, a Popschaum Jin, za ještě jo September jeden těch nejvážnějších měsíců, lůže gasu byli krátu živé ve toho, což země jim darýva jo, a gaš jsme spšauně, nejen to nejo se na tom nic minimo. A to vjasele dobrých žní, myslím se, jo uspěšaš, také to pilnovaně na pelách před přírodcího dešťa až čipka melankolie jo také pedla, až južo jo líše se minulo. Při klavě jo, Liana Bertok.

Na zimské koncerty ved mi hosu tuchelu na našich sách, ale také miestče ja muzika ten týždeň ved verio letos nuli krošobusku muziku vo nazomu, zachopenkcioni instrument togo lieta akordeon a petmota muzikaliske zmakania grajo akordeonové projektové ensemble, cúčaš bužo tej také fleta a cello, to je môj tip, tento nakoncu mvele bocne viaco také ze serskýho muziku, ten stvrč ziga píšich vedpodňa ve Piccolo Teatru. Jo, to je šo vedmojga boka, ja som Gregor Klim, že som vám riedno v autoru. Mešo se daje.